vůjde. O milení. Vůjde o milení chytovi. Hey, this is Rihanna. Kanál 77.